hen, ajalu ai hen, baruba dure ta hutune te hen, habaru dani hen, mage moonu galakunu leve hen, zahamu ani hen, maru halu